0: Inclusive Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Kad se vremena tiče, sa pa ne sekirat, če 16 jednou bože zima. To si nás pa zajedno lepo ja.
0: Najhitrejší prometný servis Rádia Ena. Elitná odbojkarská Liga národov se vráča v Slovenijo. Nezamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24.